0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

kolem 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
5: Krůta, krůta, tchos!
4: Nech toho a pojď.
5: Tchos.
6: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
7: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
6: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
7: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
6: Přece Hermann.
7: Hermann. Jistota na celý život.
8: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: představuju, že mi hrajou po ránu. Hned se vstává, jde, anebo jede. Na Hit Radio 90 Genesis, od mikrofonu zdraví Vlad Řepka. Na pomoc si beru Kristýnu, abychom vám právě řekli, jak to vypadá na těch silnicích.
1: Doprava.
2: Pozor si dejte na dálnici D1 na 166. kilometru ve směru od Prahy na Brno. Tady havarovalo osobní auto, místo nehody je ale průjezdné bez výraznějších komplikací a bez zdržení. S opatrností ale projíždějte na D1 z Prahy do Brna, kde jsou dvě odstavená nákladní auta, nejprve na 13. kilometru a následně za Velkou Bíteší na 165. kilometru. Při projíždění proto dejte raději nohu z plynu. Kolona kamionů v pravém jízdním pruhu se tvoří na dálnici D2 směrem do Brna. Od 3. kilometru osobní auta tu projedou plynule. A na dálnici D35 na 257. kilometru směrem na Mohelnici stojí odstavené osobní auto. Tady si dejte pozor.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Kuchaři smrti. Kniha pro všechny, kteří milují true crime. Hoyer, Kulík, Huse a další skutečné případy kanibalismu z Česka. Fakta místo domněnek, investigace místo senzací. True crime novinku Kuchaři smrti seženete u všech knihkupců nebo na www.albatrosmedia.cz.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
10: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
11: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Jedním slovem budou tropy. Zase. Ale letos jedny z posledních a také jenom někde. Na jihu Česka může i zapršet. Teploty budou většinou kolem 30, na horách kolem 20 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Není to divný brát vás takhle v 7 ráno do hospody? Ale konvence stranou. A navíc je řeč o hospodě s velkým H. Ano, o tom seriálu, který právě slaví 30 let od uvedení. No tak asi na zdraví. Mikrofonu Hit Rádia 90 je Vláďa Řepka. Krásné ráno přeju a hned na rozjezd hrajeme Jennifer Lopez.
0: Vláďa Řepka. Hit Rádio 90.

0: Malý, no i když ne, vlastně velký důvod k radosti jsou In Excess, když je máme v programu Hit Radio 90. 7.11, krásné ráno. A s dalšíma princeznama pokračujeme za chvilku, budou Spin Doctors 2 Princess. A jestli jste spíš na knížky a o prázdninách přečetli Bichly od Dana Browna, která se odehrává v Praze, tak i pro vás máme dobrou zprávu. Netflix zveřejnil první oficiální fotografii Morgana Spectra s manželkou s popiskem Natáčí se. Těšíme se!
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Under Armour makes you better.
7: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
9: Faktury, faktury, faktury.
10: Trápí vás factoring?
9: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
10: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
9: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
10: Acema pokryje jakékoliv financování.
9: No, tak to beru.
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Devadesátky jsou zpátky. Oh, Barbie, let's go party. Jsou zpátky.

7.27 je s vámi Hit Radio 90, dohráli Everything But The Girl. Úplně původně tohle nebyl žádný hit, přesný opak hitu, to znamená propadák, až elektrifikace Missing z ní udělala v roce 95 vypalovačku. A spíš se pojďme podívat, co dělají dneska. Tracy a Ben se spolu opět dali dohromady po čtvrtstoletí a už jsou aktivní na sítích, ve studiu, jenom na koncertech je nečekejte. Teď už dobré ráno z Beloved a Sweet Harmony.

0: Na Hit Radio 90 v 8.38 Mambo No. 5 Lou Bega. Když se tak dívám z okna, tak vidím rudou záři nad Kladnem. Teď prosím vás, nehoruju pro starý časy a ani si z toho nechci dělat legraci. Jenom dneska nad ránem v Kladně chytnul obchoďák, ale naštěstí máme šikovný hasiče, pánové respekt, takže požár mají pod kontrolou a dohašují. Jen ta škoda, 120 milionů korun, no to jsou peníze, co vyletěly naprosto vzduchem. Hit Radio 90, za chvilku třeba Army of Lovers nebo Papa Bear a krásný ráno.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: 6 minut před 8 vás sladíme na Hit Radio 90 Nirvánou. Vláďa Řepka s vámi, přeju vám dobré ráno. Nábytek, kde měla rodina úspory v milionech eur. Kde se to stalo a našli se peníze? Jo, taky to se dozvíte. A taky prozradím, jak bude a Kristýna.
1: Doprava.
0: Jak se jede? Dobré ráno, Kristýno.
2: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor, si dejte v Praze v Modřanské ulici před nájezdem na Barandovský most směrem do centra, kde blokuje provoz dopravní nehoda. Počítejte se silným provozem a s kolonou. 10 minut pak budete popojíždět v obou směrech na Pražském okruhu u exitu Ořech. Na příjezdu do Prahy po dálnici D10 u sjezdu na Horní Počernice na 3. kilometru směrem od Turnova došlo k dopravní nehodě. Kolona se tady tvoří od 10. kilometru. Pozor také v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu na 16. kilometru za Mníškem pod Brdy. I tady máme dopravní nehodu, zdržíte se okolo 20 minut. A porouchané vozidlo v odstavném pruhu nepřehlédněte na 165. kilometru D1 na Brno, projíždějte tudy opatrně. Ode mě vše, šťastnou cestu.
0: A já ještě přidávám, na příjezdu do Prahy po dálnici D8 směrem od Drážďan došlo za sjezdem na Zdiby k dopravní nehodě. Kolona má zatím necelý kilometr, ale zdržení bude narůstat. Dávejte pozor.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
7: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
8: Vinylovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
9: Experto Family. Od V podlahy.
10: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
11: Freeport. Jen 10 minut od Znojma.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
18: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
19: Slyším, Datart nákupy?
18: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
19: To je mazec.
18: Datart, opravdový elektrospecialista.
20: On air, online, v dabu i v aplikaci
21: Radia.cz.
20: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
22: Dobré ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Senát vetoval také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Kolem chemikálií unikajících do půdy na Šumavě dál panují nejasnosti. Poslanec Filip Turek nejdříve uvedl, že jde o iperit, pak tvrdil, že se jedná o fosgen, ani to už ale neplatí. O jaké látky jde, tak ani po třech vyjádřeních Filipa Turka není jasné. Rodina v Polsku vyhodila do smetí starou komodu a v ní úspory v eurech za víc než 1 000 000 korun. Když si to uvědomili, byl už nábytek i s penězi pryč. Naštěstí se ztracené úspory podařilo vystopovat a vrátit policistům. Rusko v noci na dnešek obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev, uvedly to místní úřady. Městem otřásaly exploze, stalo se tak poté, co vypršelo třídenní příměří vyhlášené kvůli návštěvě amerických vyjednavačů. České basketbalistky se rozloučily s mistrovstvím světa v Berlíně porážkou s obhájkyněmi zlata Američankami 64-105 a obsadili předposlední 15. místo. Prohra pro ně byla nejvyšší v historii na velké světové scéně.
23: Počasí.
24: Dneska čekejte tropy, ale jenom někde, například na jihu Česka, může i zapršet. Teploty budou většinou kolem 30, na horách kolem 20 stupňů.
23: Hrajeme vám 90 non-stop.
24: Kdybyste chtěli zažít western na vlastní kůži, tak stačí zajet k Brnu. Tam se totiž včera naháněli policisté a opilý jezdec na koni. Tenhle ten kovboj z Brněnska teda moc šikovný nebyl, když na koni rajtoval, tak několikrát spadl. Au. Já jsem Vláďa Řepka, my jsme Hit Radio 90, je minutu po 8, Billyho Joela hrajeme a dobré ráno přejeme.
23: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Je to už nějaký rok, co dělala kapela Lucie někomu předskokaná, ale teď v neděli si to zase vyzkoušeli, když žhavili fanoušky na Hollywood Vampires, což je kapela složená z opravdu zasloužilých umělců. Elise Coopera, který v Praze vystupoval v dlouhém sametově červeném kabátě, Joea Perryho s Aerosmith a taky herce Johnnyho Deppa. Ti v Praze předvedli dvouhodinovou show a vzpomínalo se třeba i na legendární umělce, kteří už tu s námi nejsou, od Ozzyho Osborna až po Freddieho Mercuryho. A říkám vám, že ten, kdo si koupil lístky, ten nelitoval, protože takovouhle podívanou zažije Česko párkrát do roka. My děkujeme, že ladíte Hit Radio 90 v 8.12. Za chvilku vám pouštím R.E.M.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: Kráva, kráva, kapr, kapr!
6: Kapr, kapr, husa, husa!
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák! Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
8: Krůta, krůta, tchos!
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos.
9: Už víš, co máš s tím ramenem?
10: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
9: Takže musíš zase někam jinam?
10: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
9: To bych taky potřeboval.
10: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
11: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
12: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
13: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
12: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
14: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Tak taky takhle křičím, když se střídá letní a zimní čas jako Labuš na Hitradio 90 v 8.28. Tohleto střídání letního a zimního času mělo skončit už před lety, ale včera se zase odhlasovalo, že pokračujeme takhle parádně dál až do roku 2031. A nejbližší střídání z letního na zimní nás čeká 25. října. Ale co? Lékaři spočítali, že téměř polovina lidí díky tomu žije v takovém permanentním sociálním jetlagu. To znamená, je to v rozporu s biologickýma hodinama, ráno ještě koukáme do telefonu, večer na televizi a pak musíme brzo vstávat a je to tady. Takže co doporučují lékaři? Chodit spát a vstávat ve stejný čas. A my dodáváme s námi. Dobré ráno, tohle je Tal Bekman na Hitradio 90.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
2: Na webu i v dabu.
1: Hitradio 90.
3: She's black, flesh and bone.

0: 8.39 na Hitrádiu 90. Robbieho Williamse asi představovat netřeba. Dobré ráno. Aktuálně v jeho programu Praha ani jiné město v České republice není, ale u Robbieho nikdy nevíte, když je tak hyperaktivní. On se tu může zjevit, začne zpívat na ulici, vy půjdete kolem a budete si říkat, to byl snad Robbie, ne? Ale jestli chcete mít jistotu a vidět ho, tak na Instagramu láká na projížďku lodí. Takovým tím velkým, obřím cruiserem. A my vás na našem Facebooku zase lákáme na vyhrátí digitálního DAB rádia. A za chvilku na perfektní, úžasný Rolling Stones, Anybody Seen My Baby.
1: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.

0: Pět minut před devátou, tohle je Eagle Eye Cherry, Falling in Love Again. Koukneme s Kristínou na silnice a taky třeba za chvilku, jak bude. Doprava.
1: Nesouvislá kolona je na dálnici D1 na Prahu mezi 32. až 6. kilometrem. Na vině je tady silný provoz a dopravní omezení. Popojíždět budete také na Pražském okruhu, kde je silný provoz. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A brzdí také příjezd do Prahy po D10 na 20 minut, a to od 12. kilometru. 15 minut pak nabijete na D1 ve směru na Prahu před Brnem u Holubic, a to na kilometru 210. A dopravní nehoda se řeší v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu na 17. kilometru za Mníškem pod Brdy. Tady počítejte se zdržením okolo 20 minut.
0: Kristýno, díky, já přidávám v Praze ulici 5. května před nájezdem na jižní spojku směrem z centra havarovalo osobní auto s motorkářem. Na místě zasahují záchranáři a policie. Počítejte tedy se silným provozem a kolonou.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř,
4: topenář,
3: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
6: tak Mironet! Klikni dvakrát.
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
10: Yes!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: 90.

0: počasí.
1: Dneska čekejte tropy, ale jenom někde, například na jihu Česka může i zapršet. Teploty většinou kolem 30 stupňů, na horách pak kolem 20.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Tady jsme, minutu po deváté, vaše Hit Radio 90ka, s vámi je Vláďa Řepka. Včera se na něj hodně vzpomínalo, protože to bylo 30 let od jeho pražského koncertu. Na Facebooku nám píšete svoje zážitky z Letní, my za to děkujeme a pište dál, protože jestli jste to neudělali, stále za to můžete vyhrát dabový rádio. No a tady je Michael Jackson.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: 9. hodina, 12. minuta, s námi na Hitrádiu 90, Roxette. Čím vším se dá ručit v bance, když nutně potřebujete půjčit peníze? Byt, auto, nuda. V Itálii berou bankéři do zástavy i bochníky pravýho parmezánu. Nebo parmskou šunku. Jo, tak to byl přesně ten vstup, po kterém mám teď hlad. Tak já si dám jablko a než ho zkoušu, tak tu pro vás budu mít třeba Cher nebo John Bon Joviho. Pěkný úterý.
1: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.

0: mať stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Pamatujete si?
3: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
7: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
3: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
7: 12. září, Johan V. Třebívlice.
3: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
8: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
9: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
10: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hormann.cz.
9: Hermann. Jistota na celý život.
11: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Celine Dion na Hitradio 90 v 9.27, no je pořád skvělá a nemusíme na ní jenom vzpomínat. Momentálně už je ve Francii, kde rozjede už příští týden svoje turné. 16 koncertů odehraje na podzim, zbytek pak na jaře, ale ochutnávku už svým fanouškům dala. Vyšla před hotel, kde bude bydlet, a zaspívala jim, a ať o tom jenom nemluvím, na našem Instagramu ji máme, tak ji můžete omrknout. Jsme tam jako Hitradio 90. Tohle je Natalie Imbruglia.

0: Hit Rádiu 90, Snap 939. Je to pár hodin, co dva zloději na jihu Francie ukradli vzácný obrazy malíře Augusta Renoira. Obrazy jsou za zhruba 200 milionů korun, ale zloději to budou nějaký pat a mat. Když se spustil alarm, tak začali utíkat a jeden z milionových obrazů ztratili na ulici. Bože. Já se jmenuji Vláďa Řepka, předávám 90 Markétě Rachmanové. Do 10. od nás uslyšíte třeba ještě M People nebo Oasis. Krásnou středu, zítra Rádiem 90.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: 90 jsou zpátky.

0: She's a River a taky Simple Minds. Hezké dopoledne, posloucháte Hit Radio 90, 6 minut před 10 hodinou. Pojďme se podívat, jak to jezdí. Doprava.
1: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Nehodu máme v Praze v Bohdalecké ulici na úrovni zastávky MHD Bohdalec směrem do centra. Blokuje tady provoz dopravní nehoda, kolony se tvoří v obou směrech. Dvě nesouvislé kolony jsou také na dálnici D1 na Prahu mezi 34. a 22. kilometrem. Popojíždět budete také od Průhonic až do Prahy. Na pražském okruhu směrem na Ruzyni je silný provoz, tady může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Pražský okruh je v půlhodinové koloně také směrem na Modletice mezi 25. a 18. kilometrem. A se zdržením počítejte i na D2 na 2. kilometru směrem na Brno, kde se střetlo osobní auto s nákladním. Ode mě vše, šťastnou cestu.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
5: Potřebujeme obří mravence.
4: Svezeme ji na Jelenovi.
5: A co jí strčí do tlamy? Rysovi.
6: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
7: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
8: Montujeme,
9: vyklízíme,
8: krabice vám zapůjčíme.
9: Těžký kusy, to je naše.
8: Však recenze mluví za vše.
9: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
8: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
12: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Vraňany nabízejí.
17: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
16: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
18: Odplouvám kránu na katamaránu.
19: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
18: Odplouvám kránu na katamaránu.
19: www.prageboats.cz. Tak vzhůru na palubu.

0: počasí.
1: Dneska bude jasno až polojasno a taky teplo. Čeká nás asi nejteplejší den tohoto týdne. 30 stupňů můžou ukázat teploměry. Zítra už to půjde pomaličku dolů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Tak hezké úterý je 8. září. To znamená, že už týden jsou naše děti pohlceni systémem. U nás doma už to jede tak nějak automaticky, že ani nemá cenu se strapňovat jako rodič otázkama. Tak co škola? Co bylo k obědu? Já jsem Markéta Rachmanová. Hezké dopoledne, budeme tady společně až do 14. Začínáme, Guro Josh.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: To, že v Praze hrál Johnny Depp jako člen kapely Hollywood Vampires, jste možná někde jedním okem zahlédli. Byly toho plný hudební zprávy, protože ten koncert byl prej strašně dobrý. No a předskakovala Lucie, vyloženě na vyžádání managementu, protože když tady byly Hollywood Vampires naposledy, tenkrát v Brně, tak to byly vanostovky, co dělali předskokana a rozhodně si neudělali ostudu. Takže došlo na podpisy kytar, trsátek, osobní setkání a Robert Kodym má teďka na svém zámečku zase na co vzpomínat. Za chvíli jsme zpátky i se Spice Girls.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: devadesátky.
1: You got that something.
0: Jsou zpátky.
2: Devadesátky jsou zpátky.
1: Really, really, really
0: Hit Radio devadesátka.

Taky jste se ta odpověď týká časového údaje 10.26. Vy posloucháte Hit Radio 90. Jako bychom se za celý léto neužili dost tepla. A dneska bude místy i 32 stupňů a půjde tak o nejteplejší den tohoto týdne. Od středy už pak budou teploty klesat, přidají se k tomu nějaký přehánky a také bouřky. Takže plynou nám z toho dvě věci. Možná, že jste si koupili nějaký letní outfit ještě ve výprodeji, tak dnes a zítra je příležitost je ukázat. No a ta druhá věc, o víkendu zaplujeme do gumáků a vyrazíme do lesa, protože já nevím jak vás, ale mě už úplně nebaví pozorovat cizí úlovky jenom na sociálních sítích, ale ráda bych si taky něco vydloubla. Posloucháte Hit Radio 90, tady už je Sting a není v tom sám, taky Pato Benton. This Cowboy Song, Hit Radio 90, hezký den.

0: Tohle je Liza Stansfield na Hitrádiu 90 a její ikonická věc, kterou moc dobře znáte. Navíc byla první písničkou od běložský britský umělkyně, která dostala na první místo v americký hitparádě Billboard v sekci R&B. Prolomit tuhletu bariéru v žánru, kterýmu naprosto dominovali američtí černožští interpreti, tak to byl tenkrát obrovský fenomén. No a díky tomu, že nebyl internet a žádný sociální sítě, tak spousta černožských komunit si tu písničku pouštěla na svých akcích v domnění, že zpěvačka má stejnou barvu kůže. No a pak, když vyšla pravda najevo, tak jim prostě spadla brada. To byla Liza Stansfield, Hit Radio 90. Za chvíli pokračujeme. Hezký dopoledne.
1: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90. je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Devadesátky jsou zpátky.
5: Barbie, let's go party.
1: Jsou zpátky.
6: Hit me, baby, one more time.
1: Hit Radio 90.
7: I could stay awake just to hear.

0: Metallica na Hitrádiu 95 minut před 11. hodinou. Doprava.
1: Pěkné úterý přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D2 na 2. kilometru směr Brno bouralo osobní auto a náklaďák. Počítejte se zdržením v narůstající koloně. Kvůli pomalu jedoucímu vozidlu údržby v pravém pruhu se zdržíte na D1 u Jihlavy. Doprava přibrzďuje na 115. kilometru. Komplikace čekejte na Pražském okruhu, se silným provozem počítejte ve směru na Ruzyni, může kvůli tomu navíc docházet k blokovému odbavování v tunelech. A okruh brzdí taky v opačném směru, na Černém mostě ve směru k dálnici D1 naberete asi 15 minut.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz
5: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mázhausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska bude celý den jasno, polojasno, odpoledne by se mohly přihnat lehké mráčky, ale bude rozhodně teplo. A někde až 32 stupňů Celsia, zítra už budou teploty klesat a obloha se zatáhne.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Pěknou 11. hodinu. V ulicích už se to hemží předvolebními sliby a velkými hesly. Tak nezastavujeme a makáme. S vámi Markéta, pěkné úterý.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Jamiroquai byli vždycky tak trošku na okraji, ale pořád je tady spousta lidí, kteří uvítali to, když se JK a spolu vrátili na pódium. Mají za sebou letní koncerty po světě a na podzim, až bude všude takový ten chlad a vlezlo, tak se stáhnou do podnebí Jižní Ameriky. Součástí vystoupení jsou i ikonický klobouky, který má zpěvák JK pořád na hlavě. Umí se různě hejbat a svítí a dneska navíc za pomocí supermoderních technologií. Takže časem se může stát, že ten klobouk bude i mluvit, jak v Harry Potterovi. Dál ladíte Hit Radio 90, Kim Appleby za chvíli. Hezký dopoledne.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
8: Jak to vůbec stíháš, doktore s dětmi, svoje kontroly?
9: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Je na poliklinikaflorence.cz.
10: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
11: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragueboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Mami, já mám řidičák.
14: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
15: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu.
16: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
17: Hit Radio 90.

Včera jsme si tady na Hit Radio 90 připomněli 30 let od legendárního koncertu Michaela Jacksona v Praze na Letenské pláni. Byla to opravdu velká, nezapomenutelná událost, u které taky spousta z vás bylo, takže jste nás zavalili vzpomínkami na ten koncert, na sochu, co stála na Letné, na zprávy, co to provázely v televizi. Ve hře je taky na Facebooku Dabové rádio pro vás, co Michaela Jacksona máte rádi. Napsal tam třeba Roman, byl jsem tenkrát bodyguardem při celém jeho pobytu v Praze. Bylo to velmi silný zážitek, nejenom profesně, ale i osobně, mít možnost poznat tuhletu megastar. Jako jednu ze vzpomínek mám na památku hotelovou kartu od prezidentského apartmá hotelu Intercontinental, kde Michael Jackson bydlel. Roman poslal i fotku, takže důkaz máme. No a vy se dál můžete zapojovat, protože o Dabové rádio na Facebooku Hit Rádia 90 hrajeme dál.

vojska tu nejsou, není o co stát. Jestli to půjde, nebudem se kát.

0: 17. září přichází do kin časosběrný dokument o Báře Basikové, který zaujal už na Karlovarském festivalu, kde dostal dokonce cenu diváků. Já jsem slyšela od lidí, kteří už viděli ten dokument, že jestli jste měli na Báru Basikovou nějaký názor, tak ten dokument vám ho buď to potvrdí, anebo úplně ohne jiným směrem. Samozřejmě, že nejzajímavější a nejvíc šokézní jsou ty pasáže z jejího soukromého života. Tak příští týden v kinech, no a do 12. na 90. třeba Headway.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: 90. jsou zpátky.
7: Hit Radio 90.
6: 90.

0: Joe Cocker, Summer in the City na Hit Radio 90, krátce před 12, kdy si dáme informační servis, takže vám řekneme, co přineslo dosavadní úterní dění, taky prkneme na počasí a právě teď na silnice.
1: Doprava.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. K nehodě nákladního a osobního auta došlo na pražském okruhu na nájezdu v Horních Počernicích. Bouračka je ve směru ke Štěrboholské spojce. Před nehodou se zdržíte zatím minimálně. Komplikace hlásí i D1. Pomalu jedoucí vozidlo údržby uzavřelo pravý jízdní pruh mezi 111. a 104. kilometrem ve směru do Prahy. U sjezdu na Velký Beranov se tak dostanete do asi 10-minutové kolony. Na D1 na 209. kilometru směrem z Vyškova na Brno pak stojí odstavená 3 nákladní auta. Na místě navíc došlo k úniku oleje, tak tam buďte velmi pozorní. A na D5 na 79. kilometru směrem z Prahy na Rozvadov v pravém pruhu probíhá údržba a oprava svodidel, tak tam silničáře hlavně nepřehlédněte.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
11: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
12: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Nezaměstnanost v Česku v srpnu zůstala na červencových 5%. Úřady práce na konci měsíce evidovaly bezmála 374 tisíc uchazečů o práci. Počet volných pracovních míst oproti červenci klesl na 100 tisíc. Soukromé a církevní školy by mohly přijít o část peněz od státu. Vláda hledá úspory a premiér Andrej Babiš kritizuje hlavně podporu škol, které zároveň vybírají školné. Nejde přitom o žádnou novinku, ale desetiletí fungující systém určený zákonem. V platnost vstoupila odvetná kanadská cla na americké výrobky ve výši 15, 25 a 50%. Vztahují se na výrobky z oceli a hliníku, stejně jako mléčné produkty. Muzeum Kampa dnes připomíná nedožité 107. narozeniny své zakladatelky Medy Mládkové a zároveň 23 let od svého otevření. Nabízí komentované prohlídky všech aktuálních výstav a expozic a jako dárek také zvýhodněné kombinované vstupné do muzea Kampa a Verichovy vily.
2: Počasí. Dneska jasno, polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky. Teploty teďka odpoledne už vysoko, 29 až 32, na horách 24. Předpověď na zítra ta není jednotná. Poslouchejte, v Čechách bude zataženo až oblačno s lokálními přehánkami, na Moravě a ve Slezsku bude pak jasno až polojasno. A teď teploty. Na západě 18, na východě do 32.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Tak to vypadá, že už před vámi fakt nemáme žádný tajnosti, protože všechny ty důležité informace už víte. Úterý se pomalu překuluje do odpoledních hodin, otepluje se a obloha je jak po vytření modrým mopem. Markéta s vámi, hezké odpoledne.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Včera večer jsme odvysílali na Hitrádu 90 setlist, který Michael Jackson zaspíval přesně před 30 lety na Letenský pláni. Možná jste o History Night přišli, nevadí, celé to můžete poslechnout ještě jednou v repríze, a to tuhle sobotu v 18 hodin. Na Facebooku soutěžíme o dabové rádio, taky to celý soutěží souvisí s vašima vzpomínkama na Michaela Jacksona. A zaujala mě Jarmila, která napsala, byla jsem se ségrou a dcerou, a jelikož nejsme žádní habáni, tak jsme si dělali na zemi takový hromádky z písku, hlíny a šutrů, abychom něco viděli. Nebyli jsme jediné, prý po koncertu vypadala Letná jak pořádění krtku, jinak samozřejmě velkolepý a nezapomenutelný zážitek. Jo, to je přesně to, co si pamatuju taky, že když jsme odcházeli z Letný, z koncertu Michaela Jacksona, tak tam bylo spousta takových krtičin, jen proto, aby prostě lidi viděli krále popu vepředu, který, pojďme si říct, že nebyl žádný velký habán. 90 za moment, zpátky budou Take That.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1+1 v Krupce Maršově za 1 575 000 korun. Byt 1+1 v České Lípě za 2,5 milionu. Byt 3+1 v Chodově na Sokolovsku za 1 990 000. Rodinný dům v Rychnově nad Kněžnou za 4 630 000. A byt 2+1 v Aši za 2 290 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
8: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
7: Bude vejdán.
9: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.

Posloucháte Hit Radio 90, 12:26. Těžko říct, s jakými plány se do Británie vrací Meghan a Harry. Možná, že se tam někde v koutku duše malinko mysleli, že královská rodina je aspoň okrajově přijme zpátky mezi sebe, ale ne. Nestalo se tak, král Karel III. Potvrdil a dal důrazně najevo, že žádné tituly, žádná privilegia. Takže pokud se budou chtít Meghan a Harry dostat na nějakou akci zadarmo, tak existuje jenom jedna cesta, a to stát se prostě výkonnými influencery, kam je budou pořadatelé zvát. Teď vzpomínka na tu, která taky nechtěla být součástí monarchického systému. Letos 29 let bez Diany. Elton John.

0: 80 by mu bylo. Nedávno. Já se často představuju lidi, kteří už tady nejsou, jak by asi vypadali dneska, a to nejenom lidi ze show businessu, ale i třeba lidi z rodiny, babička, děda, jak by se orientovali v tom dnešním rychlém světě. V představě u Freddyho jsem si pomohla AI, aby mi vytvořila Freddyho právě v 80 letech. Nevím, no, těžko říct, jak moc daleko nebo blízko tahle představa je. Už se pracuje na Bohemian Rhapsody 2 a tenhle ten film by měl končit Freddyho odchodem. Tak asi chápeme, že se to bude hodně dlouho připravovat, ten scénář projde několika rukama, aby to prostě nakonec nebyl jenom ždímač citů a taky patos. 90 jsou za chvíli zpátky, budou Rembrandt. Hezký odpoledne.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
4: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
5: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
4: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
2: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Možná ještě pár posledních lístků zbývá na pražský koncert Briana Adamse v O2 Areně v Praze na konci roku, tak se schválně podívejte a můžete to darovat někomu blízkému, komu to prostě udělá radost takhle na začátku podzimu. 6 minut před 13. na Hit Radio 90. Briana Adamse.
1: Doprava.
2: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komplikace hlásí D1. Pomalu jedoucí vozidlo údržby uzavřelo pravý pruh mezi s tým 11. a s tým 4. kilometrem směr Praha. U sjezdu na Velký Beranov se dostanete asi do 10-minutové kolony. V té se navíc na 108. kilometru srazila dvě osobní auta. Blokují levý pruh a zdržení bude narůstat. Na dálnici D8 na 45. kilometru ve směru na Drážďany stojí porouchaný nákladák. Blokuje jeden pruh, tak tam dejte pozor. Hustší provoz vás zdrží na pražském okruhu. Houstne to od sjezdu z plzeňské D5 a poskakovat budete ve směru k Ořechu. Naberete asi 10 minut navíc.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: mať stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Kuchaři smrti. Kniha pro všechny, kteří milují true crime. Hojer, Kulík, Huse a další skutečné případy kanibalismu z Česka. Fakta místo domněnek. Investigace místo senzací. True crime novinku Kuchaři smrti seženete u všech knihkupců nebo na www.albatrosmedia.cz.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchy.
4: Devadesátky. Nejlepší.

0: počasí.
1: Předpověď na zítra není úplně jednotná. V Čechách bude zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne přibývat oblačnosti a později se vyskytne déšť anebo lokální bouřky. Teploty od 18 stupňů na západě až do 32 stupňů na východě. No tak si vyberte, jakým směrem to zítra namíříte.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Tak jak vám hraje úterý 8. září? Všechno v pořádku? Je to tak dobrý, že byste s tím dnešním dnem ideálně udělali CTRL-C, CTRL-V a pokračovali v tom i zítra? A nebo je to den na vyhození rovnou do koše? Ještě není konec. Markéta s vámi i po 13. A za chvíli tady bude jedna skvělá věc od Petra Gabriela. Tak hezké odpoledne.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Jestli něco zůstalo v našich hlavách z 90. let, kromě pomíjivých lásek, divokých diskoték, tak to jsou 90-kový videoklipy. A Peter Gabriel za tenhle ten konkrétně dostal cenu Grammy, protože v něm i použil tehdy velmi průlomovou techniku snímání obrázků. A výsledek je prostě umělecký dílo. Ano, až se budete nudit, budete mít dlouhou chvíli, tak se podívejte na YouTube na video Steam. Je mi jasný, že dneska by to samozřejmě umělá inteligence vytvořila během pár vteřin, ale jako nebyly by v tom cítit ty ruce, ty uši, ty oči, to srdce, emoce. Prostě by to celý chutnalo jak veganský párek, který vám tak jenom prostě zaplácne žaludek. No, 90 za chvíli zpátky.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
5: Potřebujeme obří mravence.
4: Svezeme ji na Jelenovi.
5: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
6: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
10: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
14: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
13: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
14: Více na www.hormann.cz.
13: Herman. Jistota na celý život.

Stoři s rádiem 90, to je Fatboy Slim. Já mu tak jako pro sebe říkám alibista, protože on figuroval za svou kariéru v tolika projektech a pod každým se podepsal jinak, aby si možná nepokazil reputaci pro další spolupráci. Chápete? Jistí se prostě tím, že kdyby to byl propadák, tak to složil jako pan XX a když se to povede, tak to bude prostě pan Y. A málo kdo se bude vrtat v tom, kdo za to ve skutečnosti doopravdy může. Myslím, že teďka v době předvolebních kampaní je to převlíkání kabátů taky docela rozšířená disciplína. Zatímco v hudbě je to alibi pro kreativitu, tak v politice je to prostě alibi pro neodpovědnost za svá rozhodnutí, možná. Jednička na kandidátce popu je stále Michael Jackson a platí to pro vás, pro nás, pro všechny, co ho prostě máme rádi. Tady je

0: 27. září se budou udílet ceny MTV. Je to trošku paradox, protože u nás už MTV vlastně od ledna nevysílá, ale ty ceny pořád existují, protože nikdo nevymyslel lepší. Letos má Madonna nejvíc, 11 nominací, takže předběhla i o dvě generace mladší zpěvačky. No a jak to předávání vypadalo v 94. roce, tak o tom mimo jiné dneska budou 3 ve 3. Tak mějte dál hezký odpoledne.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva, vstup je zdarma.
4: Devadesátky you got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Nejenom, že měla takový ten hodně lehce rozpoznatelný jedinečný hlas, ale měla i hodně distinktivní účes. Stačila silueta a všichni jsme poznali, že jde o Heather Small z M People, kteří nám teď nabídli Don't Look Any Further. Ve vysílání Hit Radio 90 máme 4 minuty před 14. Ivo Alač už je s vámi, přeju vám krásné úterý. I Eliška vás vítá samozřejmě u aktuálních informací z dopravy.
1: Doprava.
2: Dopravní nehoda dvou osobáků zneprůjezdnila levý pruh na dálnici D1. Bouračka je na 108. kilometru ve směru na Prahu. Před nehodou se zatím zdržíte minimálně. Na D1 zůstaneme. K nehodě nákladního a osobního auta došlo na 315. kilometru na trase Ostrava-Olomouc. I tady se zatím jezdí bez zdržení. Přesuneme se na jih Moravy. Komplikace hlásí D2. Tady provoz vázne na 10. kilometru ve směru do Brna. Srazilo se tu nákladní auto s karavanem. Ztratíte asi 5 minut. A na D11 na prvním kilometru na nájezdu na Pražský okruh směrem na Štěrboholy se srazilo osobní auto s nákladním. Provoz je částečně omezený, tak tam dejte při průjezdu velký pozor.
3: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
7: Yes!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.
10: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další se slevami až 70% po celý rok.
11: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dnes by mělo být jasno, nebo skoro jasno i nadále, nezmění se to, nejvyšší teploty se pohybují mezi 26 a 32 stupni, noc bude teplá mezi 20 a 14, kránu bude v Čechách přibývat oblačnost a ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky, což by mělo být četnější přes den a k večeru by to mělo ustávat. A přesune se to na Moravu a Slezsko, kde bude do té doby jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty od 18 na západě do 32 na východě.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: DJe Boba jako předskokana jsme neviděli, protože jsme se na Letnou vůbec nezvládali na ten čas dostat. Tak to byla jedna z nejčastějších reakcí, když jsme se včera vraceli o 30 let zpátky ke koncertu Michaela Jacksona v Praze a ptali se, jestli jste viděli i DJe Boba. No tak hlavně pro vás všechny, co ho tenkrát nestihli, je tady Everybody.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Teď jsem někde nedávno viděl video se Sharon Stone, kdy byla v nějaké talk show a vyprávěla o svých zkušenostech s Tinderem nebo s nějakou podobnou randící apkou. Připomnělo mi to film Někdo se dívá, kdy randila s takovým hodně nebezpečným týpkem a právě k tomuto snímku udělali tenkrát UB40 cover tohoto Elvisova hitu Can't Help Falling in Love. Teď jsme si ho zahráli na Hit Rádiu 90 a za chvíli další filmový hit z Titanicu.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
11: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Nautica.
1: Escucha el ritmo.

Na Hit Radio 90 dospíval Enrique Iglesias, který má doma už 25 let, jednu tenistku, Anu Kurníkovou, kdysi světovou jedničku v ženském deblu. Ta současná, naše Kateřina Siniaková, je teď na dobré cestě vyhrát US Open a pomoci tak doplnit parťačce Taylor Townsend kariérní Grand Slam. Holky dneska večer našeho času čeká čtvrtfinále, tak jim samozřejmě budeme fandit. Stejně jako naší Lindě Noskové ve čtvrtfinále singlu proti světové i turnajové jedničce Arině Sabalence. Začít by se mělo v 17:30, o něco dřív než ten debl. Do 14:30, ale budou hrát Mike a jeho mechanici na Hit Radio 90. Tady je skvělá Over My Shoulder.

0: Bruce Dickinson byl kdysi taky na cenách MTV, v roce 2000 předával cenu nejlepším v oblasti roku, což byly tenkrát Red Hoti, no ale my si dneska jako 3 ve 3 dáme 3 z nejoceňovanějších písní na cenách MTV Video Music Awards v roce 1994. Na to se těšte, do té doby třeba Right Said Fred anebo Lucie.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail Park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v Trail Parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do Trail Parku Klínovec.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle byla na Hitrádiu 90 Joan Osborne, teď už Eliška.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna počítejte s kolonou. Kamiony popojíždí od 2.19. Osobáky brzdí na 2.12. kilometru. Navíc na 2.10. kilometru se stala čerstvá nehoda a blokuje levý pruh, tak tam dejte pozor. Nehoda komplikuje provoz i na Tachovsku na příjezdu do Ostrova u Stříbra směrem od Stříbra. Jsou tu v sobě dvě osobní auta, na místě probíhá vyšetřování nehody, tak tam buďte opatrní. Dva osobáky bouraly i na Liberecku v Chrastavě, bouračka je v Liberecké ulici, očekávejte komplikace a pozor taky na kolony na silnici číslo 35. Na vině je uzavírka mezi Kocnířovem a Opatovcem, kolona ve směru na Hradec Králové je zhruba na půl hodiny.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
9: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
9: klimaexpress.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Jasno nebo skoro jasno by v Česku mělo zůstat do rána, pak už by měla přibývat oblačnost a ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky, tedy hlavně v Čechách, a bude to i četnější přes den, k večeru by to pak ale mělo ustávat a přesune se to na Moravu a Slezsko, kde bude do té doby stále ještě jasno až polojasno. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Dneska je to přesně 32 let od předávání MTV Video Music Awards, na kterém ceny za videoklip roku od odborníků i diváků a k ním ještě i cenu v kategorii kapel dostali Aerosmith za Crying. Nejlepším videem hned ve dvou oblastech R&B a dance byla What a Man od spojení dívčích skupin Salt-N-Pepa and Vogue. A už třetí rok po sobě se nezapomenulo na Nirvánu. V tom 94. vyhrál dvě ceny klip Heart Shape Box. Tak si teď pojďme zahrát hudební doprovody těch oceněných obrázků.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Videoklipy k písním, které jsme tu teď měli na Hitrádiu 90 jako 3 ve 3, získali v tento den 8. září v roce 1994 dohromady 8 astronautů. Mužů zapichujících vlajku MTV na měsíci, to je ta cena předávaná na MTV Video Music Awards. Dali jsme si Heart-Shaped Box od Nirvány, What a Man od spojení dívčích skupin Salt and Pepa and Vogue a na úvod i vítěze té hlavní ceny za klip roku, Crying od Aerosmith. Další 3 ve 3 opět zítra.
1: 3 ve 3 na Hitrádiu 90.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
10: Matrace za hobičku.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

dáma, která je autorkou této písně, podobně jako desítek dalších obrovských hitů, za které dostala spoustu cen a taky 17 nominací na Oscara. Pojďme si krátce připomenout, co si třeba ještě pravidelně hrajeme za písničky od mistryně svého oboru Diane Warren.

A takhle bychom asi mohli pokračovat klidně do večera. Jak jste sami slyšeli, tak včerejší oslavenkyně Diane Warren rozhodně je jedním z největších hitmakerů historie. Podobně jako třeba její kolega a taky občasný spolupracovník Desmond Child, který hodně pomáhal kapele Bon Jovi. A třeba i s tímto hitem Keep the Faith, teď na Hit Radio 90.

0: Herec Christian Slater asi nepatří k těm vůbec nejznámějším americkým hercům a dneska si možná mnozí na ně ani nevzpomenete, ale přitom hrál v tolika skvělých devadesátkových filmech, ze kterých pochází také tolik skvělých devadesátkových písní. Tohle bylo Z postele plné růží, Independent Love Song od Scarlett, ale Christian byl třeba i v Mladých puškách 2, z toho známe Blaze of Glory od Johna Bon Joviho, a nebo v Robinu Hoodovi Královi z bojníků, a z toho je ta obří pecka Brian Adamse, Everything I do it for you. Za chvíli ale Meredith Brooks, a nebo London Beat na Hit Radio 90.
1: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Kapela Nexus a její Disappear pomalu mizí z vysílání Hitrádia 90. Máme 5 minut před 16. Je čas na aktuální informace od Elišky. Doprava.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy se brzdí na 190. kilometru. Osobáky projedou levým pruhem s asi 15-minutovým zdržením. Kolona je na D1 i v opačném směru, tedy z Vyškova do Brna. Tady se zpomaluje před sjezdem na Holubice na 212. kilometru. Naberete tu asi 10 minut. Komplikace hlásí i jižní spojka v Praze. Ve směru na Černý most před Lanovým mostem stojí porouchané vozidlo a blokuje jeden pruh. Kolona poskakuje od Spořilova. A pozor taky na kolony na silnici číslo 35. Na vině je uzavírka mezi Kocslířovem a Opatovcem. Auta musí jezdit přes Svitavy. Kolona ve směru na Hradec Králové je zhruba na půl hodiny.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dělat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdamy teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
3: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
4: Montujeme,
5: vyklízíme,
4: krabice vám zapůjčíme.
5: Těžký kusy, to je naše.
4: Však recenze mluví za vše.
5: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
4: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
9: 90.

0: počasí.
1: V Čechách bude od rána přibývat oblačnost a objeví se přehánky nebo bouřky. Zítra přes den budou četnější, k večeru to pak bude v Čechách ustávat a přesune se to na Moravu a Slezsko, kde bude do té doby jasno až polojasno. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 na východě.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Odbyla celá, měli bychom hrát, i No Doubt budou tvrdit, že dost bylo mluvení.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: To počasí, je teď taky slušný chaos. Podle těch aktuálních informací nás největší vodopády toho týdne, a to některá velké, čekají zítra a pozítří. Víkend už bude zase bez nich. Vodohospodáři a zemědělci by asi ocenili jiné info.
1: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
2: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
1: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
2: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 Kč. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Už víš, co máš s tím ramenem?
8: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
7: Takže musíš zase někam jinam?
8: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
7: To bych taky potřeboval.
8: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
9: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

Teď je všude kolem nejenom láska, jak se teď zpívalo na Hitrádiu 90, ale je to taky samý vinobraní. O uplynulém víkendu bylo třeba i na Pražském hradě, o tom nadcházející nás v Praze čeká na Jiřáku a v Botanické zahradě, na Jižní Moravě pak Znojemské historické vinobraní a Pálavské v Mikulově, jehož součástí je i Národní soutěž vín. Další víkend bude patřit vinobraní na Grébovce a ve stejném termínu od 18. do 20. září se na soutoku Vltavy a Labe uskuteční už 87. ročník mělnického vinobraní. O týden později nás to čeká ve Velkých Pavlovicích a na Karlštejně, a to teda není zdaleka všechno. Takže už chystejte játra na pořádné přesčasy a žaludky, na to burčákové šílenství a turbulence. A teď vlastně taky bubínky na velký útok Gali na Hitrádiu 90.

0: Brzy ji uvidíme v šesté řadě seriálu Jen vraždy v budově, ale radši bychom ji viděli společně s dalšími Spajskami na nějakém turné k 30. výročí, že jo? Teď jsme ji teda alespoň slyšeli na Hit Radio 90, katolik Jerry Halliwell, za chvíli Meatloaf.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
6: Devadesátky jsou zpátky.
7: Hit Radio 90.

0: nevinnosti. Do 90. jsme se právě teď vrátili společně s Enigmou, tolik skvělá věc Return to Innocence na Hit Radio 90. 6,5 minuty před 17. je čas na zpravodajský servis. Lucie Daňková za chvíli bude mít přehled zpráv, ale ještě předtím Eliška Votrubová také dopravu.
1: Doprava.
2: Komplikace hlásí dálnice D1. Na 173. kilometru ve směru do Prahy bouralo osobní auto s dodávkou. Nehoda je v pravém pruhu, zatím se kolona netvoří. Na 293. kilometru D1 směr Ostrava pak bouralo osobní auto. I tady se zatím jezdí bez držení. Přesuneme se na dálnici D7. Na 640. kilometru ve směru na Chomutov jsou v sobě dva osobáky. Blokovaný je pravý pruh, na místě navíc zasahují záchranáři, očekávejte zdržení. A mimo dálnice jsou problémy třeba v Praze v Bubenečském tunelu na úrovni Letné. Ve směru na Břevnov se srazilo osobní auto a kamion. Přerušované koloně budete poskakovat od Nové Povltavské.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
9: Vraňany nabízejí.
10: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
9: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: 90. Nejlepší hudební dekáda.
1: So put your hands down my pants and I'll bet you'll feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up.
0: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
2: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. V Národním parku Šumava se našly nebezpečné chemikálie. Má jít o rtuť nebo arzen v lokalitě bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Klatovsku. Nález nijak neomezí provoz na turistických trasách. Jedná se o místa, kam se lidé běžně nedostanou. Premiér Andrej Babiš se nachází v potenciálním střetu zájmu, rozhodla Evropská komise. Svěřenecký fond podle ní situaci dostatečně neřeší. Komise zároveň potvrdila pozastavení proplacení dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Premiéra postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu nezajímá. Zoologická zahrada poblíž Athén dnes očipovala a naočkovala 3 dvouměsíční mláďata kriticky ohroženého tygra sumaterského. Podle odhadů ve volné přírodě zbývá pouhých 400 jedinců, a to především kvůli rychlému kácení lesů. V finále fotbalového MOL Cupu se bude hrát opět na stadionu v Hradci Králové. Rozhodl o tom výkonný výbor fotbalové asociace. Úředním hracím termínem finálového duelu je středa 12. května příštího roku.
0: Počasí.
3: V noci bude ještě jasno až polojasno, na Moravě ve Slezsku pak i přes den, ale v Čechách bude od rána přibývat oblačnost a objeví se přehánky nebo bouřky, přes den četnější, večer se to pak přestěhuje právě na Moravu a do Slezska. No a co teploty? Noc by měla být docela teplá, mezi 20 a 14 stupni, nejvyšší denní pak čekejme od 18 na západě do 32 na východě.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
3: I Oasis se vrátili, přestože tvrdili, že k tomu nikdy nedojde, což je vlastně od tohoto týdne k vidění i ve skvělém dokumentu Don't Look Back in Anger. No tak se třeba dočkáme i návratu kapely, kterou si dáme teď na Hit Radio 90.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Tohle byly Beats International a That Be Good To Me, Fatboy Slim, to měl prsty. 13 minut po 17. Blíží se začátek toho důležitého čtvrtfinálového zápasu Lindy Noskové proti Arině Sabalence. Linda má na kontě 11 Grand Slamových vítězství v řadě. Předtím se tohleto podařilo dosáhnout jenom Petře Kvitové a český rekord drží Jana Novotná. Takže kdyby dneska Linda vyhrála, vyrovná legendární Janu. Budeme samozřejmě držet palce a za chvíli si dáme Luci a svítání na Hit Rádiu 90.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
3: Potřebujeme obří mravence.
2: Svezeme ji na Jelenovi.
3: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
4: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz
5: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz
6: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz
10: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
1: 90. Nejlepší hudební dekáda.

Nick Hucknall, který teď zpíval na Hit Radio 90, se narodil 8. června 1960, ale přesně o 3 měsíce později, taky dáma, které dáme prostor teď. Nevím, jak je to možný, ale mezi, řekněme, 20 mými nejoblíbenějšími zpěvačkami je hned 8 s iniciály AM. Z těch, které se hrály v 90. jde o Alison Moye, Elenu Miles, Amandu Marshall a samozřejmě o tu moji vůbec nejoblíbenější Alanis Morissette. No ale zrovna dneska má narosky další z nich, Amy Mann. Její nádherná píseň Wise Up vznikla pro film Jerry Maguire, ale objevila se i v zásadní scéně filmu Magnolia. Tak si ji právě teď dáme jako náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hit Radio 90.

0: Tohle byla ta nejznámější písnička dnešní oslavenkyně Amy Mann, Wise Up. Najdeme ji na soundtrackích dvou filmů, za které byl Tom Cruise nominovaný na Oscara, Jerry Maguire a Magnolia, a byla tedy naším dnešním filmovým hitem v 17:30 na Hit Rádiu 90. Amy Mann, přejeme všechno nejlepší.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: doprava.
1: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D1 na 211. kilometru u Holubic ve směru na Brno od Vyškova došlo k nehodě dvou kamionů. Počítejte se zdržením, poskakovat budete v asi 3-kilometrové koloně. Na D5 na 74. kilometru směr Rozvadov bourala motorka. Blokovaný je tu jeden pruh, zasahují tu záchranáři, zatím se kolony netvoří. Pozor taky na Pražském okruhu. Na 26. kilometru ve směru na letiště se srazila dvě osobní auta. Po nehodě stojí u krajnice, tak je tam hlavně nepřehlédněte. A komplikace očekávejte i na trase mezi Frýdkem Místkem a hraničním přechodem se Slovenskem u Starých Hamrů. Bourala tu motorka, na místě probíhají vyprošťovací práce.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yes, so.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
9: Kráva, kráva, kapr, kapr!
10: Kapr, kapr, husa, husa!
11: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
12: Kruta, kruta, tchos!
11: Nech toho a pojď.
12: Tchos.
13: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
14: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
13: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
15: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
16: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
17: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
18: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat Stavebniny. www.izomat.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Pamatujete si?
5: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
6: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
5: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
7: 12. září, Johan V. Třebívlice.
5: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: Rádio 90. 90.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
3: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
2: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Kuchaři smrti. Kniha pro všechny, kteří milují true crime. Hoyer, Kulík, Huse a další skutečné případy kanibalismu z Česka. Fakta místo domněnek. Investigace místo senzací. True crime novinku Kuchaři smrti seženete u všech kupců nebo na www.albatrosmedia.cz.
6: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
1: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
6: Bude vejdán.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.
9: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
10: Hit Radio 90. 90 non-stop.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Devadesátka. Hit Radio Devadesátka.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na

0: to praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
4: Pamatujete si?
5: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
6: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
5: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
7: 12. září, Johan V. Třebíblice.
5: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebíblicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
0: Devadesátky. Nejlepší

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Nejvíc zamilovaných 90. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.
2: Come here, baby. You know you drive me up a wall.

90. Hit Radio 90. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

tam 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.